srpnu jsme byli poprvé svědky natáčení filmu Nabarvené ptáče. Jehož hlavním hrdinou

0: stokrát máčkne a ona ta jedna fotka z toho nějak jako...
1: To nějak z toho vykropení prostě, se vybere.
0: Přesně tak, takže, takže prostě je to celý úplně, úplně jinak a asi by vlastně by mě to dneska už nejspíš nebavilo.
2: Dalo ti tam něco?
0: A tak určitě, tak člověk vždycky potkal

řekl, no, to bude asi pro mě lepší. A takže jsem začal jezdit celý seriály maratonů, což se mi potom dařilo. Jsem se umisťoval v první trojce celých 4-5 let, co jsem jezdil. No a po 5 letech vlastně

0: Josefem Peclem.
1: V říjnu bylo veřejnosti představeno nové českokrumlovské pivo. Jeho tvůrci touží kvalitou přesvědčit pivaře, že tu může vzniknout

Kjodža je protkána desítkami úzkých uliček, kterým se stejně jako v Benátkách říká kali. Některé jsou tak úzké, že člověk skoro nevěří, že se do nich může vejít automobil,

psychické problémy a jako není to samozřejmě jako úplně legrace. A vlastně cílem tohoto projektu v těch 90. letech, když se to rozbíhalo, tak bylo

to místo si to zaslouží. Je to jeden z cílů všech nás, kteří v létě se chceme někam podívat a v rámci Jihočeského kraje. A moc mě to těší, že právě regionální operační program Jihozápad i Jihočeský kraj, ale i Plzeň

ta jistá míra satiry je v tom jako bezvadná. A ty nejseš člověk, který by to hodnotil, že by tě někdo jako osilnil, řekl, já tady mám tolik kliků a tolik těchto a tady nám fandějí všichni. A ty říkáš, OK, ono se to ukáže, až jako jestli se

0: akcích. Ne aktech, akcích.
1: Naše televize tradičně nechybí na zahájení zámecké sezony, které vlastně ani zahájí.

Thank you.

0: osiřela v mrazivé a provokující samotě vojenského prostoru, pak teprve pochopíme, jak silná je vůle přežít.
1: Už na první pohled je jasné, že za existencí tohoto místa se ukrývá velmi silný příklad.

0: Dobrý. To vzniklo jako zase jen tak?
1: No, vzniklo to, jak jsi zmínil, že já jsem dělal s Michalem Ambrožem z Hudby Praha právě ten festival na Lipnici. Viktor

0: léta, no. Jako sněžilo, pršelo a hlavně všude nám tekla voda, věci, takže bohužel jako to nebylo úplně jednoduchý složit to zboží vlastně do mokra, no.
1: Ale člověk, který jezdí po

Než se tedy pustíme do nejdobrodružnějšího období jeho existence, pojďme si v krátkosti připomenout některé události, které mu předcházely.